Počúvali ste pásmo Pozorovanie slnečného vetra o poézii Joa Palaščáka. Vznik rukopisu podporil Fond na podporu umenia. Autorsky pripravil Jakub Souček, redakčne Hana Rodová. V réžii Petra Cibulu účinkovali Erika Orgován-Molnárová, Juraj Zeťák a Miroslav Kolbašský. Hudbu vybral Alexander Berta, zvuk Michal Balaš. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2020.

Tretiu polonézu zo 40. opusu Friderika Chopéna zahral Adam Harasievič. Nasleduje pizzicato polka Johana Strausa v úprave jeho syna Johana. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava diriguje Ondrej Lenárt.